0: Is-Sur Godvald huwa ċittadin Ġermaniż li jsofri minn paraplegija u sabruħu f'sitwazzjoni frustranti waqt li kienet jivvjaġġa lejn l-Awstrija fuq btala. Minkejja li kellu l-karta diżabilità Ġermaniża li għandha tintitolaha ċerti benefiċċji, huwa ġie mmultat mill-awtoritajiet Awstrijaċi talli ma xtarax disk tal-pedaġġ fi żmien meħtieġ.
1: Dan il-każ jenfasizza l-isfidi li jiffaċċjaw il-persuni b'diżabilità meta jivvjaġġaw bejn il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Minħabba nuqqas ta' rikonoxximent tal-istatus ta' disabilità tagħhom. Biex tindirizza din il-kwistjoni, l-Unjoni Ewropea waslet biex tintroduċi l-Kard Ewropea ta' disabilità. L-għan tal-kard huwa li tiffaċilita il-moviment liberu tal-persuni b'disabilità fih dan l-Unjoni Ewropea billi tipprovdilhom prova rikonoxxuta tal-istatus ta' disabilità tagħhom.
0: F'dan il-podcast ser inħarsu lejn introduzzjoni u l-impatt potenzjali li għandhom il-Karda Ewropea tad-Diżabilità u l-Karda Ewropea għall-Parkeġġ.
1: L-istatistika miġbura mill-Kummissjoni Ewropea turi li madwar wieħed minn kull erba' adulti fl-Unjoni Ewropea għandhom xi forma ta' diżabilità. Din istatistika notevoli tenfasizza l-importanza li jiġu indirizzati l-isfidi li jiffaċċjaw il-persuni b'disabilità. L-introduzzjoni tal-Karda Ewropea tad-Disabilità u l-Karda Ewropea għall-Parkeġġ timmarka pass importanti fl-iżvilupp tal-liġi tal-Unjoni Ewropea dwar id-disabilità. Fil-waqt li jibnu fuq il-pedamenti stabiliti minn inizjattivi preċedenti dawn il-kards huma nfassla biex itejbu l-aċċessibilità u jippromuovu l-inklużjoni. Mod speċifiku ma jibbażaw fuq l-esperjenza miksuba minn żewġ inizjattivi eżistenti. Dawn huma l-proġett pilota tal-Kard tad-Diżabilità tal-Unjoni Ewropea li jiġu opera fit-tmien stati membri parteċipanti mill-2016 u l-Kard tal-Unjoni Ewropea għall-Parkeġġ għall-persuni b'diżabilità, stabbilita fl-1998 madwar l-Unjoni Ewropea kollha. Sfortunatament il-Karda twali tal-Unjoni Ewropea għall-Parkeġġ mhux dejjem tiġi rikonoxxuta fi stati membri oħra minħabba differenzi fil-format bejn il-pajjiżi. Blajnuna tal-esperjenza miksuba minn dawn l-inizjattivi, il-Karda Ewropea tad-Diżabilità u l-Karda Ewropea għall-Parkeġġ ifittxu li jissimplifikaw il-proċess ta' aċċess għall-benefiċċji relatati mad-diżabilità. Dawn il-benefiċċji jinkludu parkeġġ estiż jew bl-aħlas, tariffi mnaqsa u privileġġi speċjali li applikaw għat-trasport pubbliku, għall-avvenimenti kulturali u mużewijiet, kif ukoll għall-ċentri ta' divertiment u ċentri sportivi waqt l-ivvjaġġar fl-Unjoni Ewropea. Il-Karda Ewropea tad-Diżabilità, li hija disponibbli kemm format digitali kif ukoll format fiżiku, tipprovdi prova konvenjenti u rikonoxxuta universalment tal-istatus tad-diżabilità. Barra minn hekk hija tippermetti li l-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea joħorġu cards multilingwi li jkollhom kemm l-Ingliż kif ukoll il-lingwi nazzjonali.
0: Fil-waqt li l-Karda Ewropea tad-Diżabilità toffri bosta vantaġġi, huma importanti li jiġu rikonoxxuti wkoll il-limitazzjonijiet tagħha. Pereżempju, din tifoka primarjament fuq akkomodazzjonijiet għal żmien qasir u tista' ma tindirizzax biss ħtiġijiet ta' individwi li jmur jgħixu f'pajjiż ieħor tal-Unjoni Ewropea għal perjodu estiż. Barra minn hekk, ma tkopriex il-benefiċċji tas-sigurità soċjali u tal-assistenza soċjali peress li dawn huma kkontrollati fuq bażi nazzjonali minn kull pajjiż tal-Unjoni Ewropea. Għalhekk, ta' minnu nnutaw li l-Karda Ewropea tad-Diżabilità se tkun qed tikkumplimenta aktar milli tissostitwixxi il-kards jew ċertifikati nazzjonali tad-diżabilità.
1: L-iżvilupp tal-leġislazzjoni dwar il-Karda Ewropea tad-Diżabilità kien jinvolvi konsultazzjoni estensiva ma' diversi partijiet interessati. Il-kontribut mill-Kumitat Ekonomiku Soċjali Ewropew u l-konsultazzjonijiet pubbliċi li inkludew lill-persuni b'diżabilità u l-assistenti personali tagħhom kellhom rwol kruċjali fit-tfassil tal-leġislazzjoni li għandha lan li ssegwi il-prinċipji deskritti fil-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-drittijiet ta' persuni b'diżabilità. Il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola enfasizzat il-ħtieġ urġenti tal-Karda Ewropea tad-Diżabilità fid-diskors li bih fetħet l-avveniment ta' Mejju 2023 li kien ġib l-isem Nibnu futur inklusiv għall-persuni b'diżabilità fl-Unjoni Ewropea.
2: Here we believe that persons with disabilities.
0: Hawnhekk nemmnu li l-persuni b'diżabilità għandhom id-dritt li jgħixu b'mod indipendenti u li jirċievu servizzi xierqa bbażati fil-komunità. U ser inkomplu nwettqu dan. Irridu wkoll neliminaw restrizzjonijiet amministrattivi li fadal u li jxeklu drittijiet tal-persuni b'diżabilità. F'dan l-ispirtu, din is-sena qed nistennew bil-ħerq għall-proposta tal-Kummissjoni dwar il-Karta Ewropea tad-Diżabilità madwar l-Unjoni Ewropea kollha. Wasal iż-żmien għar-rikonoxximent reċipriku tal-istatus tad-diżabilità bejn l-istati membri. Għaliex għadna ma wasalniex hemm?
2: Why are we still not in a situation where we have this?
0: F'Settembru 2023, il-Kummissjoni Ewropea ipproponiet l-introduzzjoni ta' Karta Ewropea tad-Diżabilità. U sa frar 2024, il-Kunsillu l-Parlament Ewropew laħqu qbil proviżorju dwar il-proposta. La darba tiġi addotata formalment miż-żewġ istituzzjonijiet, il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea se jkollhom sentejn u nofs biex jaddattaw il-leġiżlazzjoni nazzjonali tagħhom u 3 snin u nofs biex japplikaw id-direttiva. It-tnedija tal-Karta Ewropea tad-Diżabilità se tinkludi siti web nazzjonali li jipprovdu informazzjoni komprensiva dwar din il-kart u kampanji biex titqajjem kuxjenza dwarha madwar l-Unjoni Ewropea. Din l-inizjattiva tirrappreżenta passi importanti fil-protezzjoni ta' drittijiet tal-persuni b'diżabilità, peress li tiffaċilita l-moviment liberu madwar l-Unjoni Ewropea u tippromuovi drittijiet ugwali u l-inklużjoni għal kulħadd, irrispettivament mill-istatus ta' diżabilità.
1: Dan il-podcast qed jitwassallek mill-Parlament Ewropew. Tista' tisma' aktar podcast fuq Europol Radio, ir-radio online tal-Parlament Ewropew.
3: F'naċawtu n-Oktombri 2024 godina, Ewropejski Parlament publikuva rezultatite od prvotu pručvane na Eurobarometer sled poslednite euroizbori. От тях става ясно, че хората са обезпокоени от разходите за живот и от икономическата ситуация в Съюза. Този подкаст от поредицата «Европа и аз» е посветен на проучването, проведено от парламента след европейските избори през 2024 година. Все по-високите цени, разходите за живот – както и икономическата ситуация. Това са основните теми, мотивирали много граждани, а именно 4 от всеки 10, да гласуват на последните европейски избори. По подобен начин са отговорили и над 50% от българските респонденти, участвали в проучването. Една трета от гласоподавателите в Европейския съюз са посочили международната ситуация като мотив да отидат до урните. Приблизително една трета от хората също са споменали като причина защитата на демокрацията и върховенството на закона. Други мотиви са миграцията, околната среда, изменението на климата, отбраната и сигурността на Съюза. Двама от всеки трима респонденти са оптимисти за бъдещето на Европейския съюз. Трябва да се отбележи, че общественото мнение за членството в Съюза е много положително и остава стабилно през последните години. 7 от всеки 10 души смятат, че тяхната страна е извлякла ползи от членството. Те посочват 4 основни аргумента. Главната полза, която респондентите свързват с Европейския съюз, е засиленото сътрудничество между държавите членки. Те също изтъкват приноса на Съюза за защитата на мира и укрепването на сигурността, както и за икономическия растеж и създаването на нови възможности за работа. Доверието в Европейската парламентарна демокрация продължава да бъде много голямо. 42% от анкетираните имат положителна представа за Европейския парламент. Това е най-високият регистриран някога резултат. В България този процент е дори 48. Проучването също показва, че гласуването на европейските избори се е превърнало в демократичен навик за много граждани. На въпроса защо са гласували, почти половината респонденти са отговорили, че винаги го правят, а 4 от всеки 10 са заявили, че това е техен дълг като граждани. Проучването е проведено за Европейския парламент от социологическата агенция Verian в периода юни-юли 2024 година. В него са участвали над 26 000 души от 27-те държави на Европейския съюз. Чухте програма, изготвена от Европейския парламент. Този и други подкастове можете да чуете на платформата на Радио Юропарол, уеб-радиото на Европейския парламент.
4: Шенген.
5: Шенгенско područje danas uključuje državna područja 27 evropskih zemalja, među kojima su 23 države članice Evropske unije, te Island, Liechtenstein, Norveška i Švicarska. U njemu je moguće slobodno putovanje iz jedne zemlje u drugu bez prolaska graničnih kontrola, bilo to na kopnenim, morskim ili zračnim granicama. Stoga je potrebno proći samo graničnu kontrolu na vanjskim granicama, odnosno granicama između zemlje Šengenskog područja i treće zemlje, na primjer između Poljske i Ukrajine. Nedavno su se nove zemlje pridružile Šengenskom području. Posljednja u nizu je Hrvatska, koja je to učinila 1. siječnja 2023. Usto, krajem iste godine države članice jednoglasno su odlučile dati zeleno svjetlo ukidanju graničnih kontrola s Bugarskom i Rumunjskom na unutarnjim zračnim i morskim granicama Unije od 31. ožujka 2024. Odluka o ukidanju kontrola na kopnenim granicama bit će donesena u kasnijoj fazi procesa. To znači da samo dvije države članice Europske unije nisu zemlje Šengenskog područja, a to su Irska i Cipar. Cipar trenutačno prolazi proces evaluacije kako bi se utvrdilo ispunjava li ta zemlja potrebne uvjete za pridruživanje području bez granica. Irska nije pravno obvezna pridružiti se Šengenskom području, no može to zatražiti u bilo kojem trenutku. Važno je naglasiti da svi građani Europske unije imaju pravo na slobodu kretanja, neovisno o tome jesu li državljani jedne od zemalja Šengenskog područja. Stoga će građani prilikom prelaska granice između države članice koja pripada Šengenskom području i države članice koja mu ne pripada, u pravilu trebati proći graničnu kontrolu blažeg oblika s ciljem provjere identiteta. Što se tiče državljana trećih zemalja, zemlje Šengenskog područja uskladila se uvjete i postupke izdavanja viza za kratkotrajni boravak. Te vize omogućuju slobodno kretanje unutar Šengenskog područja u trajanju od najviše 3 mjeseca u vremenskom rasponu od 6 mjeseci. No, ne moraju se svi državljani trećih zemalja prijaviti za Šengensku vizu. Primjerice, ona se ne primjenjuje na američke i australske građane. Šengensko područje ne podrazumijeva potpuno ukidanje svih vrsta kontrola u pogledu putovanja. Naime, treba razlikovati granične i sigurnosne kontrole. Potonje se vrše iz sigurnosnih razloga, primjerice u zračnim lukama, te uključuju i putnike koji putuju unutar Šengenskog područja.
4: Libre circulation des personnes.
6: Schengen.
7: It's based on co-decision.
8: Problems at the border.
9: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
10: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled? Lot of anxiety about Schengen.
5: Tako se od putnika može zatražiti da predoče ispravu koja dokazuje njihov identitet kako bi dokazali da su zakoniti vlasnici svoje putne karte. Isto tako, vrijedi spomenuti da u iznimnim situacijama zemlja Šengenskog područja može privremeno uvesti granične kontrole, primjerice u slučaju ozbiljne prijetnje javnom poretku ili unutarnjoj sigurnosti. Ta je mogućnost nekoliko puta iskorištena. Primjerice u Francuskoj, koja je uvela granične kontrole zbog terorističkih prijetnji. Stoga svrha Šengenskog područja nisu samo jednostavnija putovanja, nego i sigurnost građana. Šengenski informacijski sustav posebna je baza podataka koja omogućuje policiji i drugim javnim tijelima unos i provjeru informacija o nestalim i traženim osobama. Riječ je o platformi za suradnju tijela kaznenog progona iz različitih zemalja, čime se pridonosi održavanju visoke razine sigurnosti, posebice u pogledu vanjskih granica Šengenskog područja.
6: Schengen.
10: Schengen.
6: Schengen.
10: Schengen.
5: Povijest šengenskog područja započinje 1985. Tada je 5 država članica Europske unije odlučilo ukinuti kontrole na unutarnjim granicama. Ta inicijativa pokrenuta je u kontekstu razvoja europske integracije nakon Drugog svjetskog rata s ciljem izgradnje uzajamnog povjerenja uklanjanjem granica. Područje je dobilo ime po gradiću Schengenu u Luksemburgu, u kojem su osnivačke države članice potpisale prvi ugovor. Schengenska pravna stečevina, koja danas predstavlja skup svih šengenskih sporazuma i povezanih odredbi, sastavni je dio prava Unije već oko 25 godina, otkako je uvrštena u njegov okvir ugovorom iz Amsterdama. Danas, nakon više od 40 godina od potpisivanja šengenskog sporazuma, više od 400 milijuna građana živi i slobodno putuje unutar šengenskog područja. Zahvaljujući njemu, poslovna i privatna putovanja su jednostavnija, europsko gospodarstvo snažnije, a kvaliteta svakodnevnog života unaprijeđena. Stoga je šengensko područje jedno od najvećih postignuća projekta europske integracije.
8: O Provedor de Justiça Europeu é um órgão independente e imparcial, responsável por ajudar as pessoas, as empresas e as organizações que enfrentam problemas com a administração da União Europeia. Investiga casos de má administração nas instituições e órgãos da União, atuando assim como intermediário entre os cidadãos e as instituições europeias. A expressão Provedor de Justiça refere-se tanto ao órgão como à pessoa que o dirige. Todos os anos, o provedor ou a provedora de justiça informa o Parlamento sobre as suas atividades e apresenta um relatório aos deputados. O provedor de justiça é eleito pelo Parlamento Europeu para um mandato renovável de 5 anos. Em dezembro de 2024, foi eleita Teresa Anjinho, perita independente em direitos humanos e investigadora académica. É também membro do Comitê de Fiscalização do Organismo Europeu de Luta Antifraude e antiga Provedora de Justiça Adjunta de Portugal. A anterior Provedora de Justiça Europeia foi Emily O'Reilly, antiga jornalista irlandesa, que ocupou o cargo desde julho de 2013. Talvez se tenha perguntado o que significa má administração. Este conceito abrange, nomeadamente, irregularidades administrativas, tratamento injusto e discriminação, bem como o abuso de poder, políticas de recrutamento, falta de resposta ou recusa de acesso a informações de interesse público. No entanto, antes de recorrer ao provedor de justiça para tentar resolver um problema, o queixoso deve primeiro contactar a instituição em causa. Pode apresentar a sua queixa em qualquer uma das 24 línguas oficiais da União Europeia. Como órgão imparcial, o provedor de justiça não recebe instruções de nenhum governo ou organização. Pode abrir inquéritos por iniciativa própria, mas não pode investigar factos que sejam objeto de processos judiciais. Em circunstâncias excepcionais e a pedido do Parlamento Europeu, o provedor pode ser demitido pelo Tribunal de Justiça se tiver deixado de preencher os requisitos necessários ao exercício das suas funções ou se tiver cometido uma falta grave. E como intervém então o provedor de justiça? Em primeiro lugar, uma forma muito simples de resolver um problema pode simplesmente passar por prevenir e informar a instituição em causa. Se não for suficiente, o provedor de justiça tenta chegar a um acordo amigável para resolver a situação. Caso não seja possível, pode formular recomendações à instituição. Se esta não aceitar as recomendações, o provedor de justiça pode apresentar um relatório especial ao Parlamento Europeu, que deve então tomar as medidas necessárias. Vejamos um exemplo de julho de 2024. Em 5 inquéritos separados, a então provedora de justiça, Emily O'Reilly, detectou má administração por parte do Serviço Europeu de Seleção do Pessoal, mais conhecido por EPSO, na forma como tratou as queixas relativas aos seus testes de recrutamento online. Os candidatos queixaram-se sobretudo de problemas na abertura das provas, do mau funcionamento das ferramentas na plataforma de testes e de tempos de espera excessivamente longos. Num dos inquéritos, a provedora de justiça sugeriu ao EPSO que verificasse, consultando os registros técnicos, se era possível analisar retroativamente os aspectos técnicos de um teste já feito, incluindo o funcionamento das várias ferramentas. O EPSO deverá, na medida do possível, insistir em que esta funcionalidade seja incluída no próximo contrato a celebrar com o prestador de serviços de testes à distância. Nos outros quatro inquéritos, Emily O'Reilly solicitou à EPSO que contactasse os queixosos para encontrar uma solução justa e adequada a cada situação. Mas não é tudo. Além de investigar queixas específicas, o Provedor de Justiça Europeu também tem poderes para trabalhar proativamente em questões políticas mais vastas. Chama a atenção para aspectos de interesse público e debate questões relativas às instituições da União e ao processo democrático de tomada de decisões. Voltemos ao nosso exemplo relativo ao EPSO. A Provedora de Justiça conduziu estes cinco inquéritos, juntamente com um outro, por iniciativa própria, sobre a realização de testes à distância pelo EPSO. Nas conclusões deste inquérito, a Provedora sugeriu ao EPSO que garantisse que os requisitos técnicos não prejudicassem determinados candidatos, nem os impedissem de realizar testes à distância, mas também que os candidatos tivessem acesso às instruções para resolver problemas e para apresentar uma reclamação durante as provas. Aconselhou ainda o EPSO a rever as suas orientações para se apresentar uma reclamação. Emily O'Reilly sugeriu igualmente ao EPSO que voltasse a permitir aos candidatos realizar as provas em centros físicos, caso não conseguisse resolver os problemas de igualdade de oportunidades associados aos testes à distância. Note-se, no entanto, que o Provedor de Justiça Europeu não pode investigar queixas relativas às administrações nacionais, regionais ou locais dos Estados-membros, mesmo quando tais queixas digam respeito a assuntos da União. Nestes casos, pode ser mais indicado recorrer aos provedores de justiça nacionais ou regionais. Anualmente, o gabinete do Provedor de Justiça trata mais de 700 queixas de cidadãos de toda a UE e abre mais de 350 inquéritos. Ajuda as pessoas, as empresas e as organizações que enfrentam problemas com a administração da União Europeia. Um papel essencial para o bom funcionamento da União. Esta transmissão foi-lhe apresentada pelo Parlamento Europeu. Pode ouvir mais podcasts na Rádio Europarl.
3: Na konci dubna 2024 bylo na celém světě více než 120 milionů násilně vysídlených osob. Do této komplikované situace je dostalo pronásledování, konflikty, násilí a porušování lidských práv. Celosvětově tak na 69 lidí připadá jeden vysídlený člověk. Mezi nimi je více než 43 milionů uprchlíků. Milionům osob také byla odepřena státní příslušnost. Tito lidé nemají přístup k základním právům, například na vzdělání, zdravotní péči nebo zaměstnání, ani nemají svobodu pohybu. Posloucháte pořad Zvyšujeme laťku za lepší právní předpisy. V tomto podcastu se zaměříme na to, jak Unie reaguje na humanitární krize.
11: Jen v minulém roce bylo před válkami a klimatickou krizí nuceno uprchnout 10 milionů lidí. Tento trend ale bude pokračovat. Podle poslední zprávy agentury OSN pro uprchlíky dosáhl počet vysídlených osob na celém světě 120 milionů. To se téměř rovná počtu obyvatel Japonska. V prvních měsících roku 2024 museli své domovy opustit miliony lidí. Dělo se tak při eskalaci mnoha konfliktů na místech, jako je Ukrajina, Pásmo Gazy, Sýrie nebo Súdán. Přibližně 3 ze 4 vysídlených osob pocházejí ze zemí, kde se dopady klimatické krize staly součástí každodenního života. Nejvíce vysídlených osob přibylo v případech, kdy lidé museli uprchnout před konfliktem, ale zůstali ve své vlastní zemi. Více než 68 milionů lidí je nyní vnitřně vysídleno. Tyto osoby patří mezi nejohroženější na světě, neboť jsou často uvězněny v nebezpečných oblastech konfliktů a nedaří se jim najít bezpečí. Uprchlíků a dalších osob, které potřebují mezinárodní ochranu, je dnes už téměř 43,5 milionu. Uprchlíci jsou lidé, kteří utíkají před konfliktem, pronásledováním a porušováním lidských práv, a kteří překročili hranice do jiné země. Žadatel o azyl je osoba, která uprchla ze své země původu a požádala o azyl v jiné zemi, avšak stále čeká na zpracování své žádosti. Ne každý žadatel o azyl je nakonec uznán za uprchlíka, ale každý uprchlík byl původně žadatelem o azyl.
12: Evropská unie považuje uprchlickou krizi za velmi závažný problém. Existuje několik unijních mechanismů a programů financování, které mají řešit otázky migrace a azylu. Tyto programy podporují země Unie v tom, aby zvládaly řízení migračních toků, integraci migrantů a uprchlíků a zvyšovaly bezpečnost hranic. Hlavním programem je Azylový migrační a integrační fond. Cílem tohoto fondu je podpořit členské státy v tom, aby zkvalitňovaly azylové systémy a zlepšovaly podmínky přijímání a postupů pro mezinárodní ochranu. Jeho účelem je mimo jiné i podporovat integraci státních příslušníků třetích zemí do společnosti. Fond rovněž poskytuje podporu členským státům, které jsou vystaveny většímu migračnímu tlaku, aby posílil jejich schopnost řídit vysoký počet migrantů a žadatelů o azyl. Usnadňuje také navracení migrantů do jejich zemí původu humánním a důstojným způsobem.
11: V polovině června 2024 přijala Evropská komise společný prováděcí plán k paktu o migraci a azylu. Plán má zajistit, aby nová pravidla vstoupila v platnost do poloviny června 2026. Do konce roku 2024 musí země Unie vypracovat vnitrostátní prováděcí plány, ve kterých bude podrobně uvedeno, jak budou tato pravidla aplikovat. Společný prováděcí plán má 10 klíčových složek. Patří mezi ně společný informační systém, který bude sloužit k uplatňování nových pravidel solidarity a odpovědnosti mezi členskými státy. Dalšími složkami jsou například systém pro řízení nelegálních vstupů státních příslušníků třetích zemí na území Unie, účinnější azylová řízení a zajištění přiměřené životní úrovně žadatelů. Pakt navrhla Evropská komise v září 2020, a Evropský parlament a Rada jej přijali v roce 2024. Unie tak zavádí jednotný přístup ke spravedlivému a udržitelnému řízení migrace. Pakt má zajistit solidaritu mezi členskými státy, chránit základní práva nově příchozích a poskytnout jim určitou jistotu.
12: Všechny tyto iniciativy ukazují, že Unie k migraci a azylu přistupuje komplexně. Kombinuje okamžitou pomoc s dlouhodobými řešeními, jež cílí na podporu integrace a spolupráce. Je však důležité mít na paměti, že za každou politikou a fondem se skrývají skutečné lidské příběhy. Jednotlivci a rodiny hledají bezpečí, stabilitu a šanci, jak obnovit svůj život. Unijní iniciativy tedy nejsou jen abstraktní čísla a jakási politická opatření, ale znamenají hmatatelné změny v životě konkrétních lidí. Další podcasty si můžete poslechnout na Europarl Radio, internetovém rádiu Evropského parlamentu.
13: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απένειμε το φετινό βραβείο Ζαχάροφ για την ελευθερία της σκέψης στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο και τον Εντμούντο Κονσάλες Ουρούτια. Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο, ηγέτητα των δημοκρατικών δυνάμεων στη Βενεζουέλα και ο εκλεγής πρόεδρος της χώρας, Εντμούντο Κονσάλες Ουρούτια, εκπροσωπούν όλους τους Βενεζολάνους που αγωνίζονται για την αποκατάσταση της ελευθερίας και της δημοκρατίας. Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο κέρδισε τις προκριματικές εκλογές του 2023, γεγονός που θα έπρεπε να της επιτρέψει να κατέβει ως υποψήφια της Δημοκρατικής Αντιπολίτευσης στις προεδρικές εκλογές του 2024. Ωστόσο, μετά τον αυθαίρετο αποκλεισμό της από το δημόσιο αξίωμα από το καθεστώς της Βενεζουέλας, υποψήφιος τέθηκε ο Εντμούντο Κονσάλες Ουρούτια. Την περίοδο πριν τις εκλογές σημειώθηκαν εκτεταμένα φαινόμενα καταστολής, μεταξύ άλλων με αποκλεισμούς πολιτικών, συλλήψεις και παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο απερχόμενος πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, αυτοανακηρύχθηκε νικητής των εκλογών, αλλά τα αποτελέσματα αμφισβητήθηκαν από ανεξάρτητους παρατηρητές, συμπεριλαμβανομένου και του ΟΗΕ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναγνώρισε τον Εντμούντο Κονσάλες Ουρούτια ως νόμιμο πρόεδρο της Βενεζουέλας με ψήφισμά του τον Σεπτέμβριο του 2024. Εν μέσω διαδηλώσεων και πολιτικής καταστολής, η Μαρία Κορίνα Ματσάδο κρύφτηκε, φοβούμενη για τη ζωή της. Στις 2 Σεπτεμβρίου του 2024, δικαστήριο της Βενεζουέλας εξέδωσε ένταλμα σύλληψης του Εντμούντο Κονσάλης Ουρούτια, προκαλώντας τη διεθνή κατακραυγή και αναγκάζοντάς τον να μετακομίσει στην Ισπανία, όπου του χορηγήθηκε άσυλο. Οι άλλες δύο υποψηφιότητες ήταν οι εξής. Πρώτον, η Ισραηλινή οργάνωση Women Wage Peace και η Παλαιστινιακή οργάνωση Women of the Sun και οι ιδρύτριές τους, στόχος των οποίων είναι να προωθήσουν την ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Και δεύτερον, ο Δόκτωρ Κουμπάντι Μπάντογλου, Αζέρος πανεπιστημιακός και ακτιβιστής κατά της διαφθοράς, ο οποίος συνελήφθη το 2023 αφού άσκησε κριτική στη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου του Αζερβαϊτζάν και δημιούργησε φιλανθρωπικό ίδρυμα με σκοπό την επιστροφή κλεμμένων δημόσιων πόρων. Το βραβείο Ζαχάροφ για την ελευθερία της σκέψης θεσπίστηκε το 1988 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να τιμά άτομα και οργανώσεις που υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες. Έλαβε το όνομά του από τον Σοβιετικό φυσικό και πολιτικό αντιφρονούντα Αντρέι Ζαχάροφ και συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο ύψους 50.000 ευρώ. Αυτό το podcast διατίθεται και στις 24 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορείτε να ακούσετε περισσότερες εκπομπές στο Europal Radio, το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

0: dan il-podcast huwa miġjublilek mill-Parlament Ewropew. Tista' segwi aktar podcasts fuq Europa Radio.
1: Equality and non-discrimination are core EU values and principles of the EU's Charter of Fundamental Rights. Nevertheless, discrimination against lesbian, gay, bisexual, transgender, intersex and queer people persists both within the EU and around the world. However, the EU has several tools at its disposal to fight against discrimination. The objective is to build a more inclusive society where no one is afraid to be themselves or love who they want to love. You're listening to Raising the Game, Better Legislation, and this episode is about fighting discrimination on grounds of sexual orientation or gender identity. In too many parts of the world, lesbian, gay, bisexual, transgender, intersex and queer people still face systematic violations of their human rights. In many countries, discriminatory laws expose these people to the risk of being arrested, killed, and subjected to violence or other severe penalties. This represents a threat to the physical and psychological health of LGBTIQ people. For example, consensual same-sex sexual acts are illegal in over 60 countries, and LGBTIQ persons there face prison sentences, fines, and other sanctions. In at least 7 countries, Yemen, Uganda, Saudi Arabia, Nigeria, Mauritania, Iran, and Brunei, same-sex sexual acts are punishable by death. Since 2013, several countries have enacted new laws criminalizing same-sex relationships. The United Nations and other human rights groups have criticized these laws and underlined that this type of legislation can create an intimidating environment in which homophobia and hate crimes are encouraged. Equality and respect for diversity are at the heart of the European project. That's why the European Union has implemented one of the most extensive sets of anti-discrimination laws in the world. All EU countries are encouraged to implement legal, political, and financial measures to fight against violence, hate speech, and marginalisation. Moreover, the EU promotes the rights of LGBTIQ people worldwide. In 2020, the European Commissioner for Equality, Helena Dalli, said,
2: "It is unacceptable that people have to pay a price for who they are, sometimes even pay with their lives, as in this case. What is happening to our brothers and sisters only strengthens my resolve to continue working for and marching with the LGBTIQ communities around Europe and beyond, even where we are not welcome. We know that we are doing the right thing."
1: Also in 2020, for the first time ever, the European Commission adopted its 5-year LGBTIQ equality strategy, which Commissioner Helena Dalli was responsible for developing. The LGBTIQ equality strategy included a range of measures in 4 areas: tackling discrimination against LGBTIQ people, ensuring their safety, building LGBTIQ inclusive societies, and leading the call for LGBTIQ equality around the world. The continuous work that's being done to combat homophobia, transphobia, and biphobia has a legal basis not only in the EU treaties, but also in the EU's Charter of Fundamental Rights. This was the first international human rights charter to explicitly prohibit discrimination on grounds of sexual orientation. Nevertheless, the law alone is not enough to make change happen. Prejudice and bias against lesbian, gay, bisexual, transgender, intersex and queer people take on various forms. Verbal abuse, physical violence and marginalisation are daily occurrences in our society. Within the EU, more than 1 in 2 people consider discrimination against gay, lesbian and bisexual people to be widespread in their country. According to the 2024 Eurobarometer survey, almost 7 in 10 Europeans agreed that LGBTIQ people should have the same rights as heterosexual people. The same percentage of Europeans also agree that same-sex marriage should be permitted throughout Europe. When we compare this with the last report, which was published in 2019, the survey shows that, despite a surge in hate speech in real life and on social media, and the adoption of discriminating laws in countries like Poland and Hungary, most Europeans are now more accepting of LGBTIQ individuals than they were a few years ago. In 2021, Parliament also adopted a resolution declaring the EU an LGBTIQ freedom zone, where everyone is free to be themselves and able to thrive in an inclusive society. This sent a strong message to the governments that have been introducing anti-LGBTIQ legislation. The EU has also drawn attention to the human rights situation of LGBTIQ people outside of the EU, and the need to ensure that their situation is taken into consideration in the context of asylum procedures. Discrimination can occur anywhere and in any area of life. As EU citizens, we must help protect the rights and well-being of everyone around us and be a part of the solution. You can listen to more podcasts on Europol Radio, the web radio of the European Parliament.
3: Tas ir it visur. Tavā automašīnā, tavā mājā un tavā mobilajā tālrunī. Bet par ko ir runa? Protams, par radio. 13. Februāris ir Pasaules radio diena. Radio. Šis uzticamais plašsaziņas līdzeklis, kas ir izglābis pat Eifeļa torni. Par radio varam pateikties vairākiem 19. Gadsimta izgudrotājiem. Amerikānim Samuelam Morzem, kurš izgudroja telegrāfu, vācietim Heinricham Rudolfam Hercam, kurš atklāja radioviļņus, un itālim Guglielmo Marconi, kuram pirmajam 1899. Gadā izdevās starp Angliju un Franciju pārraidīt radioviļņus. Francijā 1921. Gada decembrī Eifeļa torņa radiostacijā notiek pirmā radiopārraide. No torņa pārraida koncertu. Var izklausīties neticami, bet vēl pirms dažiem gadiem Eifeļa torni gandrīz nojauca. Eifeļa torni atklāja 1889. Gadā Parīzes Vispasaules izstādē, un 20 gadus vēlāk torni bija plānots demontēt. Taču, kalpodams kā milzu radioantēna, tornis izrādījās pārāk vērtīgs, tāpēc to nolēma atstāt. To pat paaugstināja. Uz tā uzstādīja papildu antēnas 12 metru garumā. Tādā veidā Eifeļa tornis izstiepās līdz 324 metru augstumam. Bet atgriezīsimies pie mūsu stāsta par radio. Daži varbūt atceras savu vecmāmiņu un vectētiņu milzīgos radioaparātus. Pēc otrā pasaules kara parādījās tranzistori. Pateicoties tiem, radio beidzot varēja klausīties it visur. Pagājušā gadsimta 80. un 90. Gados notika pāreja no frekvences modulācijas jeb FM apraides uz digitālās radio apraides jeb DAB tehnoloģiju, kā arī uz satelīta apraidi. Mūsu gadsimtā jau parādījās aplādes jeb podkasti un interneta radio. Tālūk laika gaitā ir attīstījies radio. Radio ir ļoti ietekmīgs sakaru līdzeklis. Tas veicina demokrātiju un izpratni par cilvēces daudzveidību. Turklāt tas ir pasaulē visvairāk izmantotais mēdījs. Un tieši tāpēc arī Eiropas parlaments nolēma izveidot pats savu radio. To var klausīties tīmekļa vietnē audio.europarl.europa.eu.
4: Щороку 8 березня люди в усьому світі відзначають Міжнародний жіночий день. В цей день ми вшановуємо боротьбу за рівність між жінками та чоловіками і відзначаємо, як багато ми досягли. Все почалося понад століття тому, коли робітничі рухи вимагали змін, і Європа була в центрі цих подій. Цей випуск серії «Історія та факти» висвітлює ключові моменти, які визначили боротьбу за гендерну рівність. Витоки Міжнародного жіночого дня сягають початку ХХ століття, коли відбулися робітничі рухи. Все почалося з активісток. У Сполучених Штатах швачки боролися за підвищення заробітної плати, скорочення робочого дня та право голосу. У 1908 році 15 тисяч з них пройшли маршем по Нью-Йорку. Наступного року відбувся перший національний жіночий день. Але саме в Європі ця ідея набула справжнього розмаху. У 1910 році на великій конференції жінок-соціалісток у Копенгагені німецька активістка Клара Цеткін висунула сміливу ідею – щорічно відзначати Міжнародний жіночий день у всіх країнах світу. Навіщо? Щоб об'єднати жінок з різних країн у боротьбі за право голосу, рівну оплату та справедливі умови праці. Делегатки без вагань підтримали її. Перший офіційний Міжнародний жіночий день відзначили через рік, у 1911 році. Це відбулося в декількох європейських країнах, зокрема в Австрії, Данії, Німеччині, Нідерландах, Польщі та Швейцарії. Понад мільйон жінок і чоловіків вийшли на вулиці, вимагаючи надання жінкам виборчого права та захисту їхніх трудових прав. Потім настав 1917 рік і подія, яка змінила все. 8 березня робітниці Петрограда, сучасного Санкт-Петербурга, вийшли на страйк. Їхні вимоги були простими – хліба та миру. Вони протестували проти війни, голоду та гноблення. За кілька днів їхні дії допомогли розпалити російську революцію. А до кінця того року російські жінки здобули право голосу. Ця подія закріпила 8 березня як офіційну дату Міжнародного жіночого дня, хоча Організація Об'єднаних Націй офіційно визнала цей день лише у 1977 році. Після Другої світової війни прагнення до рівності стало невід'ємною частиною нової Європи. Вже в 1957 році Римський договір, основоположний документ ЄС, закріпив принцип рівної оплати за рівну працю. Ідея гендерної рівності існувала з самого початку. Протягом десятиліть ЄС ухвалював політику щодо гендерної рівності в сфері зайнятості, відпусток для батьків та боротьби з гендерним насильством. Однак прогрес ніколи не був лінійним. Жінки досі заробляють менше за чоловіків за однакову роботу. Вони все ще недостатньо представлені на керівних посадах, а гендерне насильство досі залишається реальністю для надто багатьох. В останні роки Європейський парламент відіграв центральну роль у формуванні програми ЄС щодо гендерної рівності. Одним із знакових кроків стало ухвалення ЄС у 2023 році обов'язкових правил прозорості оплати праці. Вперше компанії повинні будуть показувати, чи отримують чоловіки і жінки рівну оплату за рівну роботу. Європарламент також був на передовій у боротьбі з гендерно зумовленим насильством. Після багаторічних закликів з боку депутатів Європарламенту ЄС приєднався до Стамбульської конвенції – історичного договору, спрямованого на припинення насильства проти жінок та домашнього насильства. 1 жовтня 2023 року конвенція набула чинності, незважаючи на те, що кілька країн ЄС не ратифікували її окремо. А в 2024 році депутати Європарламенту створили історію. Вони підтримали перший в історії ЄС закон, спрямований конкретно на боротьбу з насильством проти жінок та домашнім насильством. Це був значний крок уперед. Зовсім недавно, у листопаді 2025 року, депутати Європейського парламенту надіслали Європейській комісії чіткий сигнал. Настав час для нового амбітного плану з гендерної рівності на період з 2026 по 2030 рік. Вони закликали до більш жорстких заходів проти гендерного насильства, кращого доступу жінок до медичного обслуговування та реального прогресу у скороченні розриву в оплаті праці. Вони також попередили, що права жінок повинні бути захищені, навіть якщо деякі країни чинять опір рівності. Європейський парламент також працює над збільшенням представництва жінок у політиці. У 1979 році, коли відбулися перші прямі вибори до Європарламенту, а Сімону Вейль було обрано його головою, жінки становили лише 16% депутатів. Сьогодні ця цифра зросла майже до 40%, що робить його одним з найбільш гендерно збалансованих парламентів у світі. Щороку з нагоди 8 березня Європейський парламент проводить спеціальні дебати та заходи, щоб підтвердити свою прихильність до гендерної рівності. Міжнародний жіночий день – це не просто дата, це заклик до дій з метою посилення гендерної рівності. Пройшло більше 100 років, і боротьба за права жінок все ще триває, а ЄС відіграє в ній ключову роль. Адже прогрес не виникає сам по собі. Потрібні люди, потрібні дії. Цей подкаст підготовлено для вас Європейським парламентом.
5: В posledních letech jsou Evropská unie a její členské státy terčem záměrného hospodářského nátlaku. To znamená, že se k dosažení politických cílů používají ekonomické nástroje, jako jsou obchodní omezení, bojkoty nebo administrativní diskriminace. Takové praktiky představují pro Unii stále závažnější politický a hospodářský problém. Světová obchodní organizace bohužel nemá mnoho možností, jak se bránit, protože se tyto techniky používají ve skrytu a neoficiálně. Až donedávna tak Unie neměla žádný právní nástroj, kterým by se s nátlakem mohla účinně vypořádat. Evropský parlament a řada členských zemí poprvé vyjádřili své obavy ohledně hospodářského nátlaku již v roce 2020. Komise tyto obavy sdílela a vzala na vědomí výzvu parlamentu, aby přijala nová opatření, která by problém řešila. Na základě toho komise, rada a parlament publikovali společné prohlášení o nástroji pro předcházení a neutralizaci donucovacích opatření ze strany zemí mimo Unii, kterým se také říká třetí země. Prohlášení bylo zveřejněno spolu s revidovaným nařízením o prosazování pravidel mezinárodního obchodu. V prosinci 2021 zveřejnila komise návrh protinátlakového nástroje, který by Unii umožnil na tyto výzvy reagovat účinněji a v celosvětovém měřítku. Komise ve svém návrhu definovala hospodářský nátlak jako zásahy do legitimních svrchovaných rozhodnutí Unie nebo členského státu tím, že se snaží Unii či členskému státu zabránit ve zrušení, změně nebo přijetí určitého aktu, nebo naopak dosáhnout toho, aby akt byl zrušen, změněn či přijat, a to buď faktickým uplatněním nebo hrozbou použití opatření ovlivňujících obchod nebo investice. Uveďme konkrétní příklad. V listopadu 2021 byl ve Vilniusu v Litvě otevřen zastupitelský úřad Tajvanu. Název obsahuje výraz Tajvan a nikoli Taipei, což Peking považoval za porušení své politiky jedné Číny, podle níž existuje jedna Čína a Tajvan je její součástí. Tento diplomatický incident způsobil velké třenice s Čínou. Na litevskou vládu dopadly především různá obchodní omezení, litevské společnosti zasáhl všeobecný bojkot a Čína snížila dovoz z Litvy o téměř 90%. Mezi dalšími kroky byla administrativní diskriminace, omezení investic i turismu. Jedním z nejdrastičtějších opatření bylo vyloučení Litvy z čínského celního systému. V důsledku toho Čína přestala akceptovat celní doklady litevských vývozců i obnovovat dovozní licence a neodbavovala importní zásilky. Vývozní embargo však pozici Vilniusu nezměnilo. Čína tedy eskalovala svá opatření tím, že začala vyhrožovat podnikům z jiných zemí, které používají výrobky či materiál pocházející z Litvy, že by se restrikce mohly zaměřit i na ně. O několik měsíců později některé německé společnosti skutečně oznámily, že se jich tyto sekundární sankce dotkly. Typickým rysem tohoto druhu nátlaku je, že se odehrává v zákulisí. Stát málokdy uzná, že nátlaková opatření zavedl nebo že nějak souvisejí s politickými zájmy země. Proto je velmi těžké nebo dokonce nemožné tyto praktiky napadnout na fórech, jako je Světová obchodní organizace. Ačkoliv tento nový nástroj proti nátlaku není zaměřen konkrétně na Čínu, jeho cílem je pomoci Unii reagovat na situace podobné uvedenému příkladu. Co co se píše v protinátlakovém nástroji. Znění přijaté radou a parlamentem jasně definuje hospodářský nátlak a umožňuje Unii jednat v případech, kdy nějaká země mimo Unii vyhrožuje, že použije donucovací opatření. Stanoví, v jakém časovém horizontu může Unie v rámci tohoto nástroje jednat, případně reagovat na již vyvinutý nátlak. Orgány se dohodly, že Rada bude prostřednictvím hlasování kvalifikovanou většinou formálně určovat, zda k nátlaku dochází, a to na základě návrhu komise a shromážděných důkazů. Komise by měla prováděcí pravomoci rozhodovat o protiopatřeních. Jakákoliv reakce by měla být přiměřená způsobené škodě a v souladu s mezinárodními pravidly. Unie by nyní mohla požadovat, aby dotčená země, která není členem Evropské unie, napravila újmu, kterou její hospodářské donucovací praktiky způsobily. Předseda Výboru pro mezinárodní obchod Bernd Lange na plenárním zasedání v říjnu 2023 uvedl: Konečně jsme získali pořádný nástroj. Nemáme po boku bezzubého tygra, ale silného pomocníka. Nemáváme pistolkou na vodu, ale držíme skutečnou zbraň. A někdy je nutné vyložit zbraně na stůl, i když víme, že je ne vždy použijeme. Je jasné, že tento nástroj je až poslední možností. Opravdu se chceme ekonomickému nátlaku vyhnout. Chceme s našimi obchodními partnery komunikovat a problémy řešit. Pokud to ale není možné, máme nakonec díky tomuto nástroji možnost své hospodářské zájmy hájit. Nový protinátlakový nástroj dává nyní zemím Unie právní prostředky, díky nimž se mohou otevřeně postavit nátlakovým postupům ze zemí mimo Unii. Vznikl tak zásadní nástroj, který lze použít tváří v tvář stále agresivnější geopolitické situaci. Tento pořad pro vás připravil Evropský parlament. Více informací najdete na internetových stránkách EP Think Tank.
6: Euroopa inimesed ja loodus kannatavad veenappuse tõttu aina rohkem. Selle on põhjustanud aastate pikkune ebamõistlik veemajandus ja magevee ökosüsteemide nõrgenemine. Jõed ja märgalad jäävad kuivaks ja põhjavett kasutatakse kiiremini, kui selle varud taastuda jõuavad. Kui kliimamuutuse tõttu õhutemperatuur üha tõuseb, on arvata, et Euroopa veevarud vähenevad muud kui edasi. Kuulate saatesarja Suuremad eesmärgid, parem õigusloome. Tänases saates räägime Euroopa Liidu ühise veemajanduse hetkeseisust ja tulevikust. Suurt osa Euroopa Liidu elanikest ja territooriumist puudutab veenappus. Veenappusega puutus 2022. aastal kokku 34% Euroopa Liidu elanikest ja seda esines 40% ulatuses Euroopa Liidu maismaa territooriumist. Nii leidis Euroopa Keskkonnaamet oma aruandes. Küpros, Kreeka, Itaalia, Malta, Portugal, Hispaania ja teised Lõuna-Euroopa riigid kannatavad veenappuse all kõige rohkem. Kui ohustatud piirkond laieneb ja veenappus on hakanud ähvardama ka põhjapoolsemaid riike, mida varem peeti veega kindlustatuks. Veevarude vähenemisel on mitu põhjust. Liigne vee ammutamine põllumajanduse tarbeks, reostus, vananev taristu ja kliimamuutuse mõju suurenemine. Kõik see toob kaasa aina sagenevad ja raskemad põuaperioodid. Euroopa Keskkonnaamet leidis oma hiljutises aruandes, et ainult umbes kolmandik Euroopa pinnaveest on heas seisundis ning et reostus pärineb peamiselt põllumajandusest ja söel põhinevast energiatootmisest. Euroopa Keskpank hoiatab, et põudade tõttu võib majanduse tootlikkuse euroalal väheneda ligi 15% ning et see avaldab suurimat mõju põllumajandusele, tootvale tööstusele ja energeetikale. Süveneva kriisi leevendamiseks on Euroopa Komisjon kehtestanud hulgameetmeid. EL-i veemajanduse nurgakivi on veepoliitika raamdirektiiv, mis võeti vastu 2000. aastal ja milles nõutakse, et veevarusid kaitstaks ja kasutataks kestlikult. Et direktiivi nõuetele vastata, peavad liikmesriigid kehtestama veemajanduskavad ja haavatavates piirkondades ka põuaohjekavad. Lisaks sellele peavad nad järgima põllumajanduses vee taaskasutamise ja veevõrkude lekke kontrolli nõudeid. Veevarude vähenemise probleemi lahendamiseks sellest aga ei piisa. Oma aruandes tõstis Euroopa Keskkonnaamet esile, et olemasolevaid direktiive tuleb tõhusamalt rakendada. Põllumajandustavasid tuleb oluliselt muuta, reostust tuleb vähendada ning ökosüsteeme taastada. Veenappuse ja põudadega toimetulek on prioriteet ka Euroopa roheleppes, mis tõttu käsitletakse seda ka mitmes olulises EL-i kliimastrateegias. EL toetab rahaliselt liikmesriikide ja mitmete asutuste tööd veenappuse ja põudadega toimetulemisel. Näiteks Euroopa teaduse ja innovatsiooni rahastamisvahendist on programmide Horisont 2020 ja Euroopa Horisont kaudu toetust saanud üle 300 projekti. Euroopa Parlamendil on veepoliitika kujundamisel tähtis roll. Parlament on selgelt välja öelnud, et veenappusega tegelemiseks on vaja terviklikke strateegiaid. Nii nõuab parlament suuremaid investeeringuid veetaristusse, keskkonnanõuete täitmise rangemat tagamist ja looduspõhiseid lahendusi, näiteks märgalade taastamist. Ühes oma hiljutises raportis rõhutas parlament, et lisaks rahvatervisele ja keskkonnale on veevarude kaitsmine oluline ka energiatootmise, põllumajanduse ja toiduga kindlustatuse aspektist. Parlament kiirustab tagant ka EL-i looduse taastamise määruse vastuvõtmist. Määruse eesmärk on taastada kahjustatud ökosüsteemid, suurendada pinnase vee mahutavust ja vähendada üleujutuste ohtu. Samuti nõuab parlament, et igasugusele veekasutusele seataks siduvad tõhususe eesmärgid. Lisaks sellele peab EL rohkem pingutama, et vähendada reostust, mis tuleneb kemikaalidest, ravimitest, antibiootikumidele resistentsetest bakteritest, mikroplastist, kahjuritõrjevahenditest ja väetistest. Kuna paljud Euroopa jõed ja järved kuuluvad mitme riigi territooriumile, peab veemajandusmääruse järgi olema tingimata piiriülene. Veemajanduse kriisivalmiduse tugevdamine peab olema Euroopa ühine eesmärk ning veekvaliteedi ja veekasutuse jälgimiseks reaalajas on häda vajalik investeerida veetaristusse ja arukatesse seiresüsteemidesse. Parlament esitas Euroopa Liidu 2028. kuni 2035. aasta pikaajalise eelarve läbirääkimistel soovituse, et veemajanduse kriisivalmiduse parandamiseks piirkondades, mida veenappus enim ähvardab, tuleks luua eraldi sihtotstarbeline rahastu. Veekriisi leevendamiseks on vaja kõigi panust. Poliitika kujundajad peavad soodustama kestlikku veemajandust ja tagama kehtivate nõuete täitmise. Ning veeettevõtted peavad investeerima tõhusasse tehnoloogiasse ja vähendama reostust. Kuid oma igapäeva elus saab veega säästlikult ümber käia igaüks. Samuti saame toetada algatusi, mis kaitsevad üht meie kallimat vara – puhast vett. Euroopa Parlament jätkab tööd, et veevarusid kaitsta. Tehkem ka meie omalt poolt kõik, mis suudame. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl raadio veebisaidilt.
7: 2. Suure Euroopa noorte auhind antakse noorte projektidele, mis toetavad Euroopa demokraatiat ning edendavad koostööd ja üksteise mõistmist nii Euroopas kui ka laiemalt. Sellega tunnustatakse tööd, mida noored teevad Euroopa ühise identiteedi tugevdamiseks. 2008. aastal loodud auhinda annavad ühiselt välja Euroopa Parlament ja Aachenis asuv Karl Suure rahvusvahelise auhinna sihtasutus. Igal aastal valivad riikide žüriid igast Euroopa Liidu liikmesriigist välja ühe projekti. Liikmesriikide parimad kutsutakse Saksamaal Aachenis toimuvale auhinnatseremooniale, kus Euroopa žürii kuulutab välja 3 parimat projekti. Sel aastal sai esikoha Belgia projekt Ailem, mis on esimene pagulastele ja varjupaigataotlejatele mõeldud keeleõppe rakendus. Rakenduses selgitatakse keeleabil kultuuride vaheliste arusaamatuste tekkepõhjuseid ning täidetakse teadmiste lüngad pagulaste ja neid vastuvõtva riigi vahel. Kasutajad saavad õppida kasulikke väljendeid, lugeda keeleõppeks kohandatud tekste ja mängida mänge, samuti omavahel suhelda. Projekti eesmärk on tuua kokku eri tausta, kogemuste ja sotsiaalse staatusega inimesed. Idee sündis 2021. aastal ja projekti motoks sai pagulastelt pagulastele. Teist kohta jäid jagama Leedu projekt Mobiilne kliimamuuseum ja Hollandi projekt Euroopa korrespondent. 2022. aasta mais lõi Leedu sihtasutus Active Youth mobiilse kliimamuuseumi. Nad tahtsid innustada inimesi oma elustiili kliimasõbralikumaks muutma. Muuseum koosneb neljast merekonteinerist, kus käsitletakse nelja teemat. Kliimamuutusi, Euroopa Liidu rohelepet, kestlikku põllumajandust ja tervislikku toitu. Samuti antakse praktilisi näpunäiteid selle kohta, kuidas tarbimist vähendada. Näitus saab hõlpsasti teistes riikides taas luua. Leedu projektiga jagas teist kohta 2022. aastal Hollandis loodud projekt Euroopa korrespondent. See projekt ühendab 140 noort ajakirjanikku üle kogu Euroopa, et luua Euroopale keskenduvat ajakirjanduslikku sisu. Tänu korrespondentide tööle leiavad kodanikud, kes tahavad kiigata oma riigi piirest kaugemale projekti veebisaidilt ja uudiskirjast lugusid kõikjalt Euroopast. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Lisateavet leiate parlamendi veebilehelt.
8: Sile bosanskih Srbov so 11. julija 1995 pod vodstvom generala Ratka Mladića zauzeli mesto Srebrenica v vzhodni Bosni, ki je bilo razglašeno za varno območje Združenih narodov. V naslednjih dneh so načrtno usmrtile več kot 8000 muslimanskih mož in fantov in jih zakopale v množična grobišča. V tokratnem prispevku Zgodovina in dejstva se bomo posvetili enemu najbolj tragičnih dogodkov z konca 20. stoletja, genocidu v Srebrenici. Postavili ga bomo v kontekst vojne v nekdanji Jugoslaviji, pregledali dogodke v Srebrenici in preučili, kako so to grozodejstvo priznali in obeležili v svetu. Da bi bolje razumeli, kako je prišlo do genocida v Srebrenici, se moramo vrniti v čas razpada Jugoslavije v zgodnjih 90. letih prejšnjega stoletja. Socialistično federacijo Jugoslavijo je sestavljalo šest republik – Slovenija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Črna Gora, Makedonija in Srbija. Po smrti dolgoletnega voditelja Josipa Broza Tita leta 1980 je skupna država začela propadati. Titu je uspelo ohranjati občutljivo ravnovesje med različnimi etničnimi skupinami v Jugoslaviji. Po njegovi smrti pa so se nacionalistični vzgibi okrepili in zavladala je politična nestabilnost. Slovenija in Hrvaška sta leta 1991 razglasili neodvisnost, kar je sprožilo silovit odziv Jugoslovanske ljudske armade, ki je bila pod pretežno srbskim nadzorom. Konflikt se je kmalo razširil na Bosno in Hercegovino, ki je bila med šestimi republikami etnično najbolj raznolika in kjer so na istem ozemlju živeli Bošnjaki, torej bosanski muslimani, Hrvati in Srbi. Leta 1992 je neodvisnost razglasila tudi Bosna in Hercegovina, na kar se je začela okrutna in zapletena vojna, v katero je bilo vpletenih več frakcij. Bosanski Srbi, ki sta jih podpirali srbska vlada in Jugoslovanska ljudska armada, so želeli ustvariti veliko Srbijo, zato so začeli etnično čistiti območja pod njihovim nadzorom in z njih odstranjevati vse, ki niso Srbi. Mesto Srebrenica v vzhodni Bosni je postalo simbol okrutnosti vojne. Organizacija Združenih narodov je leta 1993 mesto razglasila za varno območje, kjer naj ne bi bilo oboroženih napadov in sovražnih dejanj. Sile bosanskih Srbov so enklavo kljub temu zasedle ter onemogočile dostop do hrane, zdravstvene oskrbe in humanitarne pomoči. Julija 1995 so razmere v Srebrenici postale neznosne. V mestu je bilo na tisoče bošnjaških beguncev, ki so se tja zatekli iz okoliških območij. Bilo je brez obrambe in v njem je hudo primankovalo osnovnih potrebščin. Sile bosanskih Srbov so 11. julija 1995 pod poveljstvom generala Ratka Mladića zauzele Srebrenico. Tam nameščenemu nizozemskemu mirovnemu bataljonu Organizacije Združenih narodov tega ni uspelo preprečiti. Sledil je sistematičen poboj bošnjaških moških in fantov, ženske, otroke in starejše pa so prisilno izgnali z tega območja. V naslednjih dneh so v Srebrenici in okolici usmrtili več kot 8000 bošnjakov, zlasti moških in fantov. Trupla žrtev so zagrebli v množičnih grobiščih. Številna trupla so kasneje izkopali in jih znova zagrebli na drugi lokaciji, da bi prekrili dokaze o genocidu. Na tisoče žensk, otrok in starejših so prisilno deportirali, med 20.000 in 50.000 žensk in deklet pa je bilo žrtev spolnega nasilja. Mednarodna skupnost se je na grozodejstva v Bosni pozno odzvala. Dogodki v Srebrenici so pretresli svet in razkrili neuspeh mirovne misije Organizacije združenih narodov. Zveza NATO se je odzvala z bombnimi napadi na položaje bosanskih Srbov, kar je decembra 1995 pripeljalo do Daytonskega mirovnega sporazuma in s tem tudi do konca vojne v Bosni. Za pregon vojnih hudodelstev zagrešenih med spopadi v nekdanjih republikah Jugoslavije je bilo ustanovljeno Mednarodno kazensko sodišče za nekdanjo Jugoslavijo. To je leta 2001 razsodilo, da je pokol v Srebrenici genocid, več ključnih osebnosti, kot sta Ratko Mladić in Radovan Karadžić, pa obsodilo zaradi njihove vloge v grozodejstvih. Evropski parlament je v resoluciji leta 2009 obsodil genocid v Srebrenici, se poklonil žrtvam in izrazil solidarnost z njihovimi družinami. Mnoge družine namreč še vedno ne vedo, kaj se je zgodilo z njihovimi svojci. Parlament je v resoluciji pozval, naj se 11. julij po vsej Evropski uniji obeležuje kot dan spomina na genocid v Srebrenici in poudaril, kako pomembno je priznati to grozodejstvo, da bi dosegli pravičnost in spravo. Leta 2015, ob 20. obletnici pokola v Srebrenici, je Evropski parlament genocid obsodil s še eno resolucijo, v kateri je poudaril, da morajo politični predstavniki v Bosni in Hercegovini priznati preteklost, če želijo zgraditi boljšo prihodnost. Poudaril je pomembno vlogo Mednarodnega kazenskega sodišča za nekdanjo Jugoslavijo in potrebo po pospešitvi sojenj za vojna hudodelstva. Komisar za digitalno gospodarstvo in družbo Günther Oettinger je na plenarnem zasedanju julija 2015 dejal:
9: Wir müssen auch eingestehen, dass Europa und die Welt, damit auch wir es damals versäumten, alles zu tun.
8: Priznati pa moramo tudi, da Evropa in svet, vključno z nami, nismo naredili vsega, kar je bilo v naši moči, da bi zaščitili žrtve. Genocid v Srebrenici je pustil posledice in rane ne le na Balkanu, temveč po vsej Evropi. Bosni in Hercegovini je zadal globoke rane, nam pa še naprej nalaga moralno dolžnost, da se dogodka spominjamo.
9: Und er legt uns fortdauernd die moralische Verpflichtung auf, dies nicht zu vergessen.
8: Parlament je pozval tudi k razvoju izobraževalnih in kulturnih programov za boljše razumevanje tovrstnih grozodejstev in izrazil podporo organizacijam civilne družbe, kot je Združenje mater Enklav Srebrenice in Žepe. Tovrstne organizacije so imele ključno vlogo pri ozaveščanju in spodbujanju sprave. Parlament v obeh resolucijah poudarja, da je Evropska unija zavezana preprečevanju tovrstnih zločinov ter spodbujanju trajnega miru in stabilnosti v regiji. Generalna skupščina Združenih narodov je leta 2024 priznala obsežnost tragedije v Srebrenici in sprejela resolucijo, s katero je 11. julij razglasila za Mednarodni dan spomina na žrtve genocida v Srebrenici. Na ta dan počastimo spomin na žrtve in ponovno potrdimo zavezanost mednarodne skupnosti preprečevanju tovrstnih grozodejstev v prihodnosti. Genocid v Srebrenici je nedvomno eno najtemnejših poglavij novejše zgodovine. Dogodki iz julija 1995 nas opominjajo na uničujoče posledice etničnega konflikta in na nujnost učinkovitega mednarodnega posredovanja. Vsakoletna obeležitev 11. julija ni le poklon žrtvam, temveč tudi poziv, naj svet pozorno spremlja dogajanje in v prihodnje prepreči grozodejstva, kot sta genocid in etnično čiščenje. Je tudi resen opomin, da mora mednarodna skupnost zagovarjati načeli človekovih pravic in pravičnosti, da se zgodovina ne bi ponovila. Več podcastov je na voljo na Radiu Europarl, spletnem radiju Evropskega parlamenta.
10: The European Parliament is more than just its MEPs. Every day, thousands of people work behind the scenes at this large institution and strive to make the European Union more accessible, effective, and transparent for people across the EU. And with so many people working together, it can be difficult to keep everything running smoothly. That's why administrative bodies like Parliament's Bureau are essential.
11: The Bureau, with a capital B, is one of Parliament's two main governing bodies, along with the Conference of Presidents. The Bureau is made up of Parliament's President, the 14 Vice Presidents, and the 5 Questors, who are each elected by Parliament for a renewable period of 2.5 years. When the Bureau takes decisions, the President has a deciding vote if there is a tie. The Questors play an advisory role in the Bureau. They attend Bureau meetings, but they cannot vote on the matters discussed.
10: The Bureau carries out a wide range of administrative and financial duties within Parliament. It is therefore responsible for everything related to Parliament's internal running. It plans Parliament's budget and takes decisions on all administrative, staff, and organisational matters. Its tasks include managing Parliament's building policy, dealing with allowances and expenses for officials, and drawing up guidelines on matters such as teleworking. The Bureau also takes decisions on the organisation of parliamentary sittings and can organise committee and delegation meetings outside of Parliament's usual places of work. As for its financial duties, it prepares the preliminary draft estimates of Parliament's expenditure and decides on the amount of funding allocated to the political parties represented in Parliament, as well as on the duration of speaking time they receive during plenary sittings.
11: But that's not all. The Bureau determines the composition and organisation of the Secretariat and also appoints the Secretary General, who is responsible for overseeing Parliament's administration. The Bureau also appoints senior officials. In order to carry out all its duties, the Bureau generally meets once a month. And they are then printed and distributed to all MEPs. And, of course, all MEPs have the right to ask questions about the Bureau's work.
10: This podcast is brought to you by the European Parliament. You can listen to more podcasts on Europarl Radio.
12: Pollinating insects such as bees, butterflies, and beetles play a fundamental role in our ecosystem. But all over the world, they are facing a number of threats, including climate change, habitat loss, pests, and intensive single crop farming. Such threats are leading to a dramatic decline in populations of both wild and managed pollinator species, in spite of how vital they are to our well-being and nature. You are listening to Raising the Game, Better Legislation, and in this podcast, we will take a look at what the EU is doing to protect these tiny creatures.
13: Did you know that nearly 90% of the world's wild flowering plant species